Zasobulski v okresne si mikrone nejdželu. Trichy, to je v opravdu vulku uzače čerapak. Je so budeský v okresne si mik na vúriadne posedženie Trichyvo a tam dješe vo finance a vo kamenskú porodovú stáciu a gynekologickú stáciu. Katka Pöplec je dženca tam v kamencu koruni a so hižo v přichatnej hodine znova přizví, potom zo je so hižo ses babu. Bernadette Vornarevi rozmoviala.

0: Vítajte prvního júnia, vítajte do nového týdne měsíce. Netko krutko do šestich je čas za Lukáša Majera z Münstera.
1: Dobré ráno, nyní slyšíme na Polsku.
2: Jak Boha do svoje šedního dňa zapříješ? Můžeš se každý den modlit, ale to snáno nedosahá. Můžeš tylko kemšu, kež možno opytač, ale to trebaš vele časa. Já jsem dlouho v hulčím církvinským kóre zpěval, a s tým možnosť mu Boha na cíle vosebitem vašne doživíč, mienuce přes vúčbie. Hižo král Dávid je šedne na svojej harfie Boha kváliu. Tyž runie sami nespývame, máme dženstnejší džin ze Spotify abo druhými servisami v internete přeco přístup k vúčbe. Totiž väčšina z nás vúživa. Tam namakáš deho runia spývy kýž Boha kvála. V najšelokorých žonrach. Vod pop-worship přes klasickú vúčbu Hačk heavy metal. Na kůžde pát je tyž nešto za tebě podle. Na tuto vášně můžeš Božu kvalbu do svoje širního dňa zapříjeť.
0: Praj Lukáš Majer z Münstera, nadovku a zamovitosti srbsko-evangelsko-zjazka.

Žane Vulgedare, popšeme se čas s našimi dječimi a nučkami, se zromadne vulečec, zromadne zablidom sedžec, nedá co rozmoveč, tež zromadne spivač, a so přezvou čísenč. No aj, to bude snač za nas starších trochu češo. Najrenči dar je to la luštne gigotanje a smikotanje medla tež raz škričenje našich dječi a nučko, že so mesobu spytaja napšikvat popanč. Sedom, pošestčiche, nudom poladame zaso katce do korune Sv. Jana Kamencu. Vítajte k nám!

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A ještě čera běžu na porodové stáci Kamencu. Poprom na to nastajení, zo dále nepůjde. Nětko pak je tohle, jinak přišlo z nejmenšího až do konca leta smědža mačer je tu dále přijet. Tak plán v okresnou semika, jak emocionálně minené dny. Zatím běžu o tom řeči Katka Pöpelec nětko na místně se s babou Bernadette Vonarjoj.
2: Hej, dobré ráně. Mnozí te běžu, co tu Kamencu již na to nastajili, zo bys o stáci. Ženca zamknu a kunc pobor. Vosebe za babu Bernadette Vonarjoj je to vizo cíle emocionálne, bo 26 let služobného časa je tu v Kamencu přežijúva. Gajka, da by je poprom ta nalada v týme minutne. My se predi ižo skrutka o tem rečili, tu bych jenom také jacere zromadné akcie, tých babu a koromných sotru stácie, što ešte všetko zromadní ešte raz doživili, ako goodbye, tak rec.
3: Hej, vy tých posledných štúrty. Máže, či nie je? My jsme to opravdu užívali zhromadně byt, my jsme hromadě pasli, my jsme demonstrovali, my jsme na presekonferencách hromadě byli, my jsme půjčovat hromadě byli a jsme ty náš vodka tě hromadě přihotovali. To jsme celi na paniku, než to převěř v Dřežanách.
2: Hej, to nekne vpřed raz, může če přesunč. Ale nekaž se zročo na to pohádno, vůšaž to tež ještě jacere služby tu stokonělo. Mez druhým tež pjatk, kažte mi rekva, a to by pon tež tun plánované poslední porod tu. Tak rec pjatk by gunc, pjatk večer, što je to ještě přišel, tu nesmí tu porodič, a potom poprom jac nešče niko přiuzeli. Tež to by vaša služba, kak to što tu tun porod pjatk poprom doživiva, to što si myslila, to je můj poslední v Kamencu.
3: To bych si celé spodžině. Jsme tu půjč do Kamenca, nadživo, to bych jara emocionálně v auče. A potom jsem vězal, když jenu ženu ji dostává porody, to bych nebyl tak daleko. Našem pana primorku spala noce a narano na pan dostává rona. Te skurine bych je opravdu, tu vonka v Kamencu, jo jen větší svědčen tu běžal. A ta žena mi tež pravá, Bernadette, hörst du das? To je běžel tu zpěv, ten je znáte, ich bin der letzte Kunde. A musel se opravdu dole při tem smět. A ona mi tak ty pravá, ona se šunkus tak čuje, kajž tu poslední kupci. No? A potom ona narano porodživa a tu porod byš celé já riane, kajž také ve knize jsem porod písa, tak on byl, bez komplikací. A to byš poprom za mě tyče jen celé dobré zakončení. Also já jsem ve mně kus také šun tu mír nankala. A potom byš to za mě, ok, to byš, já jsem děre vod zamknila, někde může já vůmire, to můj spáčič. A za mě to pan tak byš, co bude to tom poslední porod byl.
2: Na městě to nebys co jak poslední, ale před poslední porod, když včera noce, já se zase nikdo do Kamenca nankal, kaj, to popromšíš, bo to když popromš, aby prajene, so ještě zcela aktivní tak rec.
3: Hej, to byš ty jara spontán přes ty medie, to se dále dá, so mu zase celé normálně dále děláme. A večer, najmoj nikto zase desačích byše příjemná žena.
2: To še pontiš od čerovšeho hakle zase jasne jo. Poprom še se jen zajem porod, tiš nekak dvaj tečenje do to přizivi. Kak za vás netko te přichen tečenje upadaja, su nekto z nás zase žene od čerovšeho sem přizivili, dokuž poprom še neke žene porode v tým smysle plánované nebyšu.
3: No hej, veľa žonu su se šetce zase prašali, můžeš se ještě přeměnit, musí do vechy šetce troštvať. A přes ty médie jsou čora nedom, jížo jo pon 14 hodin, někotře žene zazvonili, oni se rádi nemo přijíš. A my máme kůže čtvrtk, takovou hodinu, když může se ty žene přizivit, to je na bába tu, a já se nádějám, že bude někde zase se byli přizivit.
2: No to je zase novo čerošo a jasné, že budu ty ještě přichodné dva týdženy kopače po nás a ještě se sporadami, také, že to minulých letách debo. Včera měli také vůlky zahradované tu na stáci. Poprom by tež jako rozhodované myslené, jak to by pon ta nálada včera poprodnu tu, tuše jako je těžitko napojšané se s fotami, se slubými postrovami, mačerů a děči. To je pon nebe naposledčana rozhodovanská party.
3: Nie, to by še na rána party, to měl správně prejč. Also, kůže jemu nima přijet, se sač hač mačere, aber nanoje, džiči, vůki, to byste za všetkých votorene, a to byste tež vopračo kopate tu, a šestu so, a zo veli su so tvočili, Mesobu hasu jara jara veso, so to nekak daleže.
2: A wiesz, tu też i że jak dalej będzie, nie tylko za was jako babę, ja sobie myślę, no, że, also, jeden słuszny plan, tu się i że z aprila sam dawał, potem są nie tylko też i co maja za juni, ale wotla daje w oto, że gdyby są nieke, no, jeszcze no, radować, jak wy to widzicie, Rune?
3: Also, tu słuszny plan z tej, na górze bad za juni, a tu ten tydzień będzie so, te likare, na przykład Roma, że sind, że gdzie to są wypowiedzione, a ty by to nie zase rucho zać.
2: A jak potem dalej pobieżdżę, to będzie się zawieszczy przychodnich tydzieńach a miesacach pokazać. Nydom je naposledniej, a z tym kończy też służba, ta na det wonoruje, kotraż smetun tydzień dalej nadziewo się, czy nakać po promyslenie jako baba. Cele utromne dżak, a nadziewam na dalsze krasne porody gamencu.
3: Hej, dżakujo, a czym rany dzień przyjo, a musa jara jara weselimy.
0: Serbski rozwoz po puczu. Live na Strzelaku.
1: Katka Pöpelec, jest obszywiła z Kamieńca. Zawieste techniczne mylina na spoczatku chcemy się zamówić. Wiesz, w usadzieniu szak byśu dola na spoczatku słyszeć wodę, czy spytamy, co to przychodni szalczy potem lepiej pobieżi.

0: Nie, dżęca je prynijuni, mezy narodny dżin dżistcza. Przyjemy wam, szitkim, wesoły dżin.
1: Jako som dženca pošli domov prišla, leže sa na blíže tafla šokoláda za mňa.
2: A čo laso tak mierzaš?
1: Tam steješe za tiju, keď dne džišča. Ej, môžete si to predstaviť? Nesem tola žane džičo viace.
3: To pak si kytro neďakúna.
1: Ach, Mira, sem so vieza poda nana a mačere poďakúva. Ale im tiež prajva, što vo tu myslu. Som na mne ište na dňu džišča mysla.
2: Aj, to som i tež ľujo nebe. To by to lahajma bylo.
3: Ja zneminča som so veselila, jako som dženca komiku zešuk dostala. Beno, ty po takým ničo nejsi dostal?
2: Nie, a to je tež dere tak. Džin džišča, ba! My to la tež jace F močine nejsme.
1: To máš pravé. A netko chcú ráda skončne trénovať. Jeda váš nan jenož v ostanie.
2: Tam než no přinže.
3: Vítaj, vujo Achino. Započneme zase s vútrajnošťou a s niekotrými kovami v okolo športnišťa.
4: Vítajče, nie Mira. Dženca nic. Za dženca sem si nešto v osebite vumyslil.
1: Má to nešto ze sti vujky titul v tvojej ruce činič?
4: Celé pravje. Dopak dobíme najprede natvarič.
2: Čeho dľa da dženca žádne normálne trénink nečiníme?
4: No, myslá si, že dženca k dne džišča raz nešto v osebite s vami vúspytám.
1: Što?
2: Na džin džišča?
4: Sem da nešto vopačne rek.
3: Se runie vosace nezdo naškarau. Šako je džin džišča, jenož za džiči a nic za vůlkých kopáru, kajž tyju a bena.
4: Netrebáme to vúspytač. Môžeme tiež kajž hevák trénovač.
1: Haj, šako máme konc týdžina náročnú rú, všetčivo druhému v tabuce.
3: Och, škoda, som šun čipná, što si si za nás vúmyslil.
4: No haj, Popravom, co s vami kopaňcové kielovanie rač.
2: Kopaňcové kielovanie? Što na to je?
4: Haj, za to nastajame ve vistem bodstavku od nás vosebite kiele, kajž pri kielovaniu. A potom znovu bule do nich celame. Pritem ličime dybky a ladame, što z nás najlepie znovu kieluje.
2: Popravom, to šun kuj klinči.
1: Haj, a to však nie je nekajka zabava za malé džiči. Ale zvučujeme dokvadnosť s bulom.
4: Aj, derie. Daraz šitko junu natvariu.
3: Ďakujú, vujo Achimo. Ja sa z najmenša veselú na prekvapienku. Keď nie, džišča.
5: Ej, Mira!
6: Yeah!

Maksim je poprom na polsku štučku predovunje přišva. Žane zdače. Znane doki sem si ja to tak jara pšava po tutem polskim vulječe z Betinu. Zedata je veza skupina ze Slovenskije. Cele jasna vec. A netko poladame raz do přichodnje hodine, što nas tam hučbne takle vočakuje na tutoch interpretu smeče so mezdruj veselič.

0: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobre ranje. Na vurjadnym budyskim okresnym semiku je väčšina radžičelu čera za financielnú pomoc korone sviato Jana Kamencu osuvala. Po miliona euro chce okres maximálne hač do konc leta pševostajíč, so byšte gynekologická a porodová stácia nakvílne dále v obstavoj. Andrea Kiš se nás nadrobnosťami.
2: Peneze pak sú na vumenenia viazané, mez druhým zoma tovaršnosť Sviatého Jana korunju dlhodobne obhospodarič a zo doby so Sakske strôtniske ministerstvo votostarač, zo dostane kamenská korunia dále po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo korunie je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po milióna euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radžičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia konstyčenia a v prúzninách mene busu poječe.
1: Po pravom by plánované zoje dženca ráno posledná služba na porodové stácii Kamenský koruny. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátniku, kajštež komunálnych politikáriu protestovalo, mestrujím z online petíciu, ktorú še viace hač 20-40 ľudí podpísalo. Serbsko-nemská filmová sič Vúžica film chce přichod, že bude s druhými menšinami romadže dživač a so se serbskými filmami na dalších európskych festivalách obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu kunstudžinia. Vúnie vúnže to z toho, dokež predstaví svojim mestrujím ľubosčínsky krotkofilm Dviju Romu. Menšina Marunie serbskému ľudí ze stereotypami vojovač. Tute milí so po svojach rečnice serbsko-nemské syče kozíme štrake na ocenie rozvamač a přiušem autentické stavizne povedač. K syči vúžiských filmovcu slúša viace hač cíceči vúmiocu. Tež na posledním mestským koncu týdženia sú regionie hišče nekotre mie padnuli, miestrujím sú salovie mie umietali, každýž komorové, tam vobčili so 10 šporu na riach. Na premiérnu mie metaniu budešine sobotu na zároče serbského ľudového ansambla by 15 šporu, rajbicár zariova 11 šporu modžiny a 12 šporu dječiny. Bukecach nemožachu miu povalič, šako tvarských dživovev sudla, ani miu stajič nemožachu, na vošk pak přiušim s miestským svedženjom vo svičiču. Čera potom sledovaše hišče mie metanje kulúcu. Kloštre Marina Vizda v Ančicach Kukove je čera kolipa zromadne s votovským žunským kórom z Lubina a džičací skupinu Lipki na letný koncert tamnišej brožni votoval, tutun doživí na 400 vopetováku a vopetovariu. Tež malešanský cokvi sú čera húžili, tam v ústupichu džiči vitaj pestovanie k vodnemu muži zromadne s kórom Židžino, nekak 60 vopetovariu sú moli tam vitač. Dohromady cia posta modostným je drežansko-mišnecký biskup Heinrich Timmer efas včera Kruščicach sakrament firmovania spoštil. 22 holcu by družšu drastu obličené, svedženské kemše je kruščanský modžinský kov obrubil. Do toho by biskupa dživeč poru jichariu vítalo a jeho ze zapšahom do cokve převodžalo. A to bych u naše povestče, když namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
3: A netko raz poledáme, hač smieme dženca tiež, nekajke vedro?
4: Jusim ja, no vaš filomelos. Ja smiem dženca rec, kajke vedro bude. So, neke na dňu dešťa najprede raz za ušie dječi jeden popranč. Jeden. Ach, hej, a najkrastnejšie vedro vizo. Ehm, ehm. Dželca na dňu dešťa bude so popriančky a placky dešťovač a najskiery sedatýš hišče lodové kulky. Lepšie vedro ja neznajú. Frrrr.
1: Hej, tak je slubina, kaž filo milos, ja vizu nemožu činič, bo než by to cimora celerine bylo, ale dženca môže slubiť, zo so biehu rania v uvedri, očakuje na slunčný džin, vostane sucho a mive temperatúry maximálne 23 stopňu dženca.
3: Na počach šodere beži jenice tam při raničnym překodže ve Ludwigsdorfe nasmier drežane. Tam so vopkat, přeco ještě kopi, tam treba ja ľudžo, nieže 23 menšinu dleje. Dobro jezbu přijemoj, dženca prinjo junior, džin džesča peč, bona po osmich.
0: Serbský rozvoz.

0: Tole dreje bi ta povest počarošim vurjadnem posedženju v okresno Semika Budešin porodova stacija Kamencu so najprede raz hač do konca leta nezaureje. Što bi tole organizatorisce oznamenjalo, o tem je Katka Pöpelec Čencarana z navodnistvom kliniki porečala.
1: Hej, predvša, ko smo jih že rečali o tem, kak netko za porodovo staciju dale punže, tudi pomiljena euro, kotrež so ti koroni v tem smisli netko darja, da pa plačateš jenož za porodovo staciju. Ta gynekologija, da se z toho takrat šano fenka ne vidi. Čo odla tam tudi rozeznavanje, tudi rozdžel?
2: Ja, si myslím, že prvním řeči jsou ty peněze od okresného SEMA za tu porodovou staciu mysleny byly respektivně sudy, když to šajete nevážnější, ta nevážnější náležnost. Po gynekologii je době nadat, že tam ta tendence taká tak, taká jo, zase byla ambulantizuje, kde daleko to hospodářství vůnoš, ne také ten kompletný dolat nímám, ale to je opravdu, že ty prašení, to ještě nie je nitko jasné, što tam te plány sú, ač bude sa to tiež zďaržeť, abo ač bude to iné, što porodová stácia, kež prajne moja informácia, nitko te peniaze sa za to dáža, a tým zbytku budeme sa s jednačelstvom, respektívne ja sa s mojej jednačelku tu dorečeť, abo budú informovaný o tým.
0: Tole praje Kristof Bittner ze šéf-lekárium Kamenskej korony Sviato Jana Bekatka Pöpelec rozmluje. Aj potom zo je rozsud pádnu porodovú stáciu najprv raz hač do konc leta v obkúvať. Všetky rozmluje kýši Katka Dženca. Dženca ráno biehu tutoho vúsovania v koroni v Kamencu vedva namakače v druhý snedaní, potom od Česačich, abo na našich stronách internete a našej app MDR Serbia.

0: žičice muzike dajša žičam lichosč. Ve Lubnjo vje jo se ten konc tyženja vedmio nimski drastvine zvijen, a to jo největše zmakanje přijašelo ludovych drastvove nimske. Dobvoto su přišli zastupnice a zastupniki zo šakých regionov kraja, aby predkstajili svoje historiske drastve, tradicie a ich kulturne terpstvo. Vje raške zaredovanja jo bylo pesčenje titela drasta lieta, togo lieta, to je se šestša dvažas Nejúže uznamienie nemského drastvenného zvieska Jošvo Lietosa na siasku drastvu na drastvu vúžiských jačoných spivákov. Na ceremonii sú sa obžilili prezident nemského drastvového zvieska Knut Kreuch, ako také bramborský ministerský prezident Dietmar Wojtke a po slovách Wojtkeho pečmanio uznamienie bogatstvo siaskej kultúry v regióne.
1: Das ist natürlich ein besonderes Zeichen nochmal, dass die Vielfalt, die wir in unserem Land haben, die Vielfalt und Reichtum des sorbischen und wendischen Lebens bei uns in unserem Bundesland hier nochmal hervorgehoben worden ist durch den Deutschen Trachtenverband. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil es wiederum für uns auch in der Landesregierung Motivation ist und diesen großen Reichtum nicht nur zu erkennen, sondern auch möglichst intensiv weiter zu fördern.
0: Ja, Sanosaki Tradizie, ako Katarino Kölerovo ist Dešnaja uznamjenjenje drogotne pšipeznaše.
2: Mjeta vjelgen vjeselijo, až smo dobitnuli to mito. Drastva ljeta, naša drastva jačovnega spivanja. To mito jo pšipeznaše za našu kulturu, a pomaga nam biš skobodnejše. Šuder kano mežame naše drastve nosiš.
0: Jo, veci zašiščo vete drastvenega dnja dostanjoša pon srjodu ve pšinosku v našom programje a veci aktualnih povisčo te pšidu pon okovo napo net po muzice neperejo Ida Dolinsviva Melancholia.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Serbsko-polska zgromadnostna festivalu ten koins tyženja. Familjowe sveže na Šusteroc dvorje v Trebinje a recne centrum Vitaj v Hošebosu jo nove material za žiši udav. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on ninto v našich povijesčach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žen. Serbske reje, spivanja a muzika su se koinc tyženja prezentirovali na čižastem folklornem festivalu Pejzaž muzika malovane na serbski z muziku malovana krajina v polski. Ten festival jo se vetmio v gmenje Gostje Žovice 50 km rizdalone vet mjesta Žary. Serbski folklorny ensemble Slepo jo ustupio, ako teke modostna rejovajnska kupka serbskiego ludowego ensembla Bužičanka a kupka serbska reja. Przedovšem polske modostne a žiši sú tam v živaniach zeznali serbske spivania a uknuli ludove melodie a reje. Projekt jo bol spichovane přes Euroregion z previane Saboba. Sersko-Nimska seš vůžeských filmarjů, co ve příchoře věci s drugými menšinami gromaže živaš, a se se serskými filmami na dalšných evropských festivalách obšelíš. Na to jsou se dojadnali na svojom zmakanju koinc tyženja, rozpřavio MDR. Na tom zmakanju ve Zgorjelcu jo sem ja za drugim lubosčínský krotkofilm Dviju Romovu představio. Menšina ma rono ako serbski lud se stereotypami vojovaš. Tošte stereotype dejali se po svojach povedarki serbsko-nimskeje filmoveje seši Kozima Štrake Nauka rozvamaš a veto autentiske čojenka ulicovaš. Ke seši vůžeských filmajo svuša veci ako čižasča umiocoku a umiocu. V Trebinje su cora juž na žen žiši myslili. Na Šusteroc dvorje sú svešili piete familjové svežin. Jo to bol prietne svežin pod režiu nového předsedárstva Vesneje domovinskeje kupky. V názemie jo Angelika Balcková po 17 lietach ako předsedárka pšosova až druge jeje nadavky pšauzeju. Ninto vena nadalej aktívne v kupce sobu živa a nové předsedárstvo jo se nadavky rozdielivo a skromadne navidujo. Při svěženju ustupili su žiši Vítaj žišonje Lutki, potom ukniki muzikoveje šule Fröhlich ze zbivěje vode. Skokajnský grot, baslinje a lot jo rozvjaselivo žiši, starješe a gostči su se vod ženskih vesneje domovinskeje kupki kulinariski zastaraštali a vod regionalnych pobytovarjo. Kolasovarje su dostali pogled do serbskeje kultury. 1600 obželníků jo sobotu na 23. gvěstový zjezd z Gorjelského okresa do nového Mivoraza přijevo. Nový Mivoraz stojí za zachovanie vesného zgromaženstva ve šeškých casách strukturné změny. Až do konca 2024 přesedlo na vjaz, obogaši jo sersku identitu v Slepjanskej vysaže. To jo počmanu krajny rast dr. Stefan Meyer, CDU. Po 12 dcerach, až ze Zgorjelca v Polski, Žary, Vorjec, Budyšina, Barščča, Małego Kölcka, Rychbacha, Niskeje a Rozborka sú přišli obšelniki gwestového zjezda. Rezne centrum Vitaj v Hošebosu jo nové material za žiši udav, kamiši bajčojenko vo pilnych, mocnych mrojkach. Material jo uvio Goethe-Institut. V čojenku pozna jo uchac Hanzo to živinje mrojo v goli. Obrazy na kšute papierje ve formáše A3 prezentirujú se ve drevianem kastčiku ako ulicovarske živadvo. Žiši mogu obrazam sledovaš, miastem až ma vetkubvarka abo vetkubvar, text na sleznem boku v nimskej, gorno- a dolnosarskej verzii před sobou. Tak ma ruce liche za gestiku a živadvo v graše. Didaktický material mogu se šukne kenč sersku rec posredňaju, dermo v recnem centrum je Vitaj vetezeš. V přidúcem Lutki ze šoku dajú hešči přidatne didaktický materiál k tomu.
0: Jadro.
1: Nowy tydzień. Startujo przyjaznie. Mrokawy, kęcznin to południa, hyści pićku, chłodka dawaju, sięgnu se aż do wiaco raz letk. Jeden adważasca do 3-2 stopniu maksymalnie pokażo żynca termometra. Wicze obmocone, ale suche plastery adważasca do 7-2 stopniu. W nocy na schrodu, a potom schrodu obszyn, czyżo ewentualnie deszcz.

0: Walking Down Manish Road, Stojo. Titel ove song za te eserske udragovarje ve Texasu. Cašli ga nauk nož jadno rec, njeto se ga studirovaš knjigve, abo hejžiš na kurs, važne jo se teke s drugimi rozkranjaš. A kak je to bilo jasela, ak ste se dva starše serske muske gano zmakave, kaž ste zahopive, se dopominaš na mode case, a na reje, na terjedne žoča, na borske živo, nije bilo toga ulicovanja dost šmarja ali koska Winklerova, jo to doživiva, a kak je to jo, kaž zmakajo te dva starše našej muskej a se možno tej ulicu vaš na Sjaska.
1: No to je redne. To zelten namakajoš, až starše ľuže gromadu přijde a mogu srske pedaš. Unuj se vec, ni nic jan, ako može išče srske. Rozmiju ga mogu moda išče pičku nieco, ale pedaš namogu teke.
2: Vej se nie znajo tej z mladých let, ale vej znajo tej šikne druge ľuže a šikne dvere a šikne se.
3: No jo, te starše gohodujem, a mini, ale tak barno, te už goni, tak ešte saske umiju, ale vec tak pejedaš ňamgu, a mogim lode ga nikše pejedaš, ale umiju všetko ešte, jo.
2: Ale vej, matej, viele se ulicovaš, vej znajo tej šikne ľuže, šikne jo. Si, šikne dvere.
3: No jo. Venio přes tu APG a přišel taky šuži okolo a já přes tu kľucekáňu vejo ktifou kombináča a pezin ve samským bytrybu, kde som přišel taky šuži okolo a som musel pente bagre a te roupy všechno přetváriš a ta auta parížaš. Jo, a taky na těch bouštelách som im daleko přišel okolo.
2: A vy znajo, šo teke šikne ľuže a šikne si vy, a šo teke viele byli duci, ak šo živali?
1: Jo, ja znajem bohu ten co boku, vetnu si až do mesta, na garach, do Verbena, do Dešna, to šmogruje pičku Vetberku, což u tak, že Praus, Majivarka, Debska. No jo, turnuje, drenuje, teke ište bej neznajom. No jo, a pen což ište tak, turi tak neznajom. Tam nesom tak přišel, ale rade víze, mesto, barbuk, no jo, grožišť.
2: Jo, ale obej z tej burskej cas živenia, z tej se ulicovej ved kokošo, no. Ale teke ved tých kjarcmo.
1: No jo, kokoši, nasu, jaja, to je teke veli rafu ved kokoši, a no jo, to...
2: Jo, a ve zbežu, a ve...
1: Zbeža, no jo, krova.
2: Jo, a ve gumne.
1: Svinia, gumne, kenia. Kenia som také dvojko mil, bejných let, už je 20 let.
2: To kajo byl hynakši cas, drugi cas, ak ste byli mlode, a ste mili burske, nic?
1: No jo, ak sme byli mlode, pensme sa ešte veľký vrčav živaš, tam sme byli riktig buria, ale nunka sme burske živašere. Tak živame my ga sobu, ale ne trebame my vecne krnum to živo nakazane, co štejme živaš.
2: Jo, ale jadna vesebna tema jo zavaju veľgin zajmena te trekarje. Alfred.
3: Wenn ja ja dicke wer jogo schwinu den Bernard jetzt ist mit Tekarami a dicke der Type schickt no znajo przesto gelo jo.
2: A kake vi mašo, kake trekarie, aber kake što ježdili?
1: No zachopil som s trekarom ježiš, tencens ak der LPG beim Fischer, beim bu aktivist, beim bu pionier, beim bu RS30, beim ja Fischer den Farmulus, beim ja Fischer den ve Čechen ten Cetor.
3: Cetor, jo, mňa.
1: A mňa, no, pen Útus, teke ve rumenský.
3: 650.
1: Útus, jo, a pen, no jo, pen su přišel už ten Ceti.
3: Ceti, da.
1: Jo, a no jo, te co je Ceti, 300, pen ten nachher, pen ten 323, jo. No jo, pen ještě te velike, te rusojské, te K700, a pen... Tete 150.
2: Wenn Sie der Usnajo, Alfred, no?
3: Jo, ja se živuju, a všechne teka je znajo, jo. A sogar te Vilicke Lusajske, jo. Mej Šiško ga teke taki Vilicke Lusajski ma, ten bože teke přiš do povezu na tu auštelungu.
2: Alfred, sa živinja se strekarami se teke doma zabiera, ten njam žob, že strekar jo živi biš, no?
3: Je, ja som ved 26 let ten prejene teka se stvari gomadu, ten ešte žinca zim jedu. Jo.
2: A, kněz Natke, pen můžeš raz k němu přijít, když máš problémy s vaším trekarem.
1: No jo, já jsem předku, 4 leta jsem mě do šepere ryžíš. In ten ganun ženu, tam že išli mi prevlabovaš. Tam netrebam vjecnu ženu pomoci temu.
2: Jo, to redne zavajuš, se tak ulicovaš.
3: Jo, ja se živuju, až ven ešte tak daje saske mežo, ešte lepi ako ja. Ja zabenu, ty ke bejne veli už.
1: To zabenje toga je onom često, a smo hodujem stare. Mi smo ga nismo vjecen te moče.
2: No jo, ale šikovanej obej gulca.
0: Alfred Kerzmarik sprejavo za jo ogljeda o nadver Bernharda Natke ve Novoj Sy, stej se dopomina ve namo da leta na živo a na trekarje obej se ga s tem cas živinja zabirajo tej.

0: Sana, jaka mydra šorca s tym motom šepša se ja spechovajenske tovaristvo za Serskej muzei v Hošebusu na svoje letne dverove svežin, ten pět k vedpodnja, žovo Sersku drastvo a ten dokradne program, ten znajo všetce taká tovaristva, to je Madlina Norbergova, nen dobši telefonie. Dobrý žen.
1: Ja, vítaj, Gregor.
0: Sana a mydra, jo to nento ten dresscode za ten svežin, jo?
1: Ja, nekak tak. Ne, to je jen luštný titel, ako sme si umyslili, ako sme ten program prigotovali. Sme si myslili, až píšeme tak modro šišť a pon muzikalický přínos. To nie klince, my ga chceme také vábiš. A ten dvorový svežin, ako svežíme každé leto v muzeu, má napšaudu nieco viegen vosedného. Máme jeden přednosk, a to je napšaudu Modrošiš, a za to sme prepšasili Daniela Hefnera, ako je nentove Dolni Vúžice, ten experta za Modrošiš. A ve svojom přednosku von krotko rozkladuje stavizne, a potom také predstavuje šake mustre, ako sú v rozdielných drastvinných regionách, also šorce a tak dále, žož vyžíme ten Modrošiš. A te, ako se pičku s tým zabierajú, vieže také, až jo Modrošišť, nento juž UNESCO kultúrne dábstvo.
0: Všauje, jo.
1: Jo, a togedla je to nieco viegen redného. A ten Daniel je také technický a s digitálnymi metódami, ako napríklad 3D-šišť, môže jen žinca také ten Modrošišť ve jaden a dvážastem stoliešu užívaš. A to von šikno ulicu je a na to se viegen jaselíme.
0: Jo, to je a, ten medre pöžel a ten zarne pöžel, co to je?
1: Jo, to je popšom jeden mladý muž, ako se pominio Čornak, on je z Gernie Vúžice, on sam sebe pominio Jake Švác a on spíva, vegenredne spíve poetiske, melancholiske, ve nímske a serske rece, nic jano gornosarsky, on možná také dolnosarsky, jo, ja co ešte raz šeknach přepšaseš, to bužo zahemne a snaž co me také groniš až miaze před nos koma, abo tak okovo, co me také kafe píš, my smijame domacne tykajens a zastupio dámo, spirovenské tovaristvo by se jaselivo přes malé poštivanky, ale kúžde možo přiš a také tam s nami kafe píš. A gaš jo cas, Somme teke ist die skromadni spivaš, ali to, to bužame pon rozsužiš. Also jake ga ma gitaru sobu, a pon možame šikne teke spivaš.
0: Super. Jaka se živujem, da jo popšom tak veli gož pohyš do muzea, do Serskego ve mistče, ustajence, Serske blido Rone Boakle, raz je jeden koncert z umiocovku Valbogo Vaujic, s nima tužin, pon buža ve juliu zase ten drastine mark, ale ten dverove svežin, abo dverove vedpodnja, to je zase drugi Format, ne? Co je popšel om ten cíl toho?
1: To je druhý format. Na ja, sledné leto je bolo čiže ešte let muzeje a tam sme väčšie zaredovanie cenili a potom sme přemyslovali, co my ten format vospietovaš, ale jo, to co my dokoláš, to je potom vodpodňo, sme vence napšaudu na dveri lúže, kde je to výžiš také ako smakanýščo. Muzeje, kde jedno smakanýščo šiknoch lúži byš, ako sa zajmujú za, no, za serbstvo alebo kšie zgromadnosť. A sme si myslili, jo, jano, kafe píše, to je pan pre primitívne alebo pre jadnorie. Yeah. My musíme také kultúru pobytovať, my sme muzeje, my sme jedna kultúrna sarská institúcia. A pon sme sa rozsúžili ten formát vostanio, ale také to tovarišnostne, also spívanie napríklad, alebo kafe píše, alebo rozgrono, dobre rozgrono, to je s tým zviezané bež.
0: To groni předsedáka tovaristva za spichovanie Serského muzea v Hošebusu Madlina Norbergova a ja co ešte pšudáš ten pietk buža tošten dverove svežin vedpodňa vedsiga Čech?
1: Ja, zaga Čech a šikne sú viegin učovne prepšasane.
0: Učapne žik. Bože mi.
1: Bože mi.
0: A to jo, ta Sana, jaka Švác.

0: Žiče, co je muzika, daj šo žičam lichosť. V Lubňo vie jo sa ten konc týženia vedmio nímsky drastvin zvien, a to jo nejväčšie zmakanie přijašelo ľudových drastvov v Nímskej. Dobvoto sú přišli zastupnice a zastupníky zo všakých regionov kraja, aby predstavili svoje historické drastve, tradície a ich kultúrne terpstvo. Vieraške zaredovania jo bolo pesčenie titela drastva lieta, togo lieta, to je sa 6-2-6, najúže uznamienie nímskeho drastvinného zvieska Jošvo Lietosa na siasku drastvu na drastvu vúžiských jačoných spivákov. Na ceremonii sú sa obžilili prezident nímskeho drastvového zvieska Knut Kreuch, ako také bramborský ministerský prezident Dietmar Vojtke a po slovách Vojtkeho pečmanio uznamienie bogatstvo siaskej kultúry v regióne.
1: Das ist natürlich ein besonderes Zeichen nochmal, dass die Vielfalt, die wir in unserem Land haben, die Vielfalt und Reichtum des sorbischen und wendischen Lebens bei uns in unserem Bundesland hier nochmal hervorgehoben worden ist durch den Deutschen Trachtenverband. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil es wiederum für uns auch in der Landesregierung Motivation ist und diesen großen Reichtum nicht nur zu erkennen, sondern auch möglichst intensiv weiter zu fördern.
0: Ja, Sanosaki Tradizie, ako Katarino Kühlerowus, Dešnaja uznamienienie drogotne přípeznáše.
2: Mě to velkým veselího, až jsme dobytnuli to mito. Drastva lieta, náša drastva jačovného zpívania. To mito je přípeznáše za našu kulturu a pomáhá nám být skobodnější. Šúder káno mežeme naše drastvy nosiš.
0: Jo, věci zašiščou vete drastvinnýho dňa dostaňoša pon srjodu ve přínosku v našom programě a věci aktuálnych povisčů te přijdu pon okovo napo net po muzice neperého Ida Dolinsviva Melancholia.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Sersko-Polska zgromadnostna festivalu ten koinc tyženja. Familjowe sveže na Šusteroc dvorje ve Trebinje a recne centrum Vitaj v Hošebosu jo nove material za žiši udav. K tomu vece a dalšne novosti sveše šon ninto v našich povestčach. Při mikrofonje jo Diana Šecova. Dobre žen. Serske rije, spivanja a muzika su se konstuženja prezentirovali na čižastem folklornem festivalu Pejzaž muzika malovane na serski z muziku malovana krajina v Polski. Ten festival jo se vetmio v gmenje Gostje Žovice 50 km rizdalone vet mjesta Žare. Serski folklorne ensemble Slepo jo ustupio, ako teke modostna rejovajnska kupka serskego ludovego ensembla Bužičanka a kupka serska reja. Předovšem polske modostne a žiši su tam v živanjach zeznali serske spivanja a uknuli ludove melodije a reje. Projekt jo bio spichovane přez Euroregions Previa Nisa Boba. Sersko-Nimska seš vůžeských filmarjů, co ve příchoře věci s drugými menšinami gromaže živaš a se serskými filmami na dalšných evropských festivalách obšelíš. Na to jsou se dojadnali na svojom zmakanju konc týdenja, rozpřavio MDR. Na tom zmakanju ve Zgorjelcu jo sem ja za drugim lubosčínský krotkofilm Dviju Romovu představio. Menšina ma rono ako serski lud ze stereotypami vojovaš. Tošte stereotype dejali se po svovach povedaki sersko-nimskeje filmoveje seši Kozima Štrake Nauka rozvamaš a veto autentiske čojenka ulicovaš. Ke seši vůžeskich filmarjo svuša vece ako čižasča umiocoku a umiocu. V Trebinje su cora juš na žen žiši myslili. Na Šusteroc dvorje su svešili pěte familjowe svežin. Jo to był prědny svežin pod režiju nového předsedarstva vesneje domovinskeje kupki. V nazimě jo Angelika Balcková po 17 letach ako předsedarka pšosova a štruge jeje nadavky pšauzeju. Ninto vena nadale aktivně v kupce sobu živa a nové předsedarstvo jo se nadavky rozdělivo a zgromadně navidujo. Při svěženju ustupili su žiši Vitaj žišonje Lutki, potom ukniki muzikoveje šule Fröhlich ze zbeveje vode. Skokajnski grot, baslinje a lot jo rozvjaselivo žiši, stareše a gostči su se vet ženskich vesneje domovinskeje kupki kulinariski zastara štali a vet regionalnych pobytovarjo. Kolasovarje su dostali pogled do serskeje kulture. 1600 obželníků jo sobotu na 23. gvěstový zjezd z Gorjelského okresa do nového Mivoraza přijevo. Nový Mivoraz stojí za zachovanie vesného zgromaženstva ve šeškých casách strukturnej změny. Až do konca 2024 přesedlo na vjaz, obogašijo sersku identitu v Slepjanskej vysaže. To je počmarnu krajny rast dr. Stefan Majer, CDU. Po 12 dcerach, až ze Zgorjelca v Polski, Žare, Vorjec, Budyšina, Barščča, Małego Kölska, Rychbacha, Niskeje a Rozborka, sú přišli obželníky gwestového zjezda. Rěcne centrum Vitaj v Hošebosu jo nové material za žiši udav, kamiši baj čojenko vo pilných mocných mrojkach. Material jo uvio Goethe-Institut. V čojenku poznajo uchac Hanzo to živinje mrojov v goli. Obrazy na kšutej papierje ve formáše A3 prezentirujú se v drevianym kastčiku ako ulicovarske živadvo. Žiši mogu obrazam sledovaš, miastem až ma vetkubvarka abo vetkubvar, text na sleznem boku v nímskej, gorno- a dolnoserskej verzii před sobou. Tak ma ruce líše za gestiku a živadvove graše. Didaktický materiál mogu se šukne kenč sersku rec posredňaju, dermo v recnem centrum je Vitaj vetezeš. V přidúcem Lutki ze šoku dajú hešči přidatne didaktický materiál k tomu.
0: Jadro.
1: Nowy tydzień. Startujo przyjaznie. Mrokawy, kęcz ninto południa, hyszczi pićku, chłodka dawaju, sięgnu se aż do wiacora sledk. Jeden adważasca do 3-2 stopniu maksymalnie pokażo żynca termometra. Wicze obmocone, ale suche plastery adważasca do 7-2 stopniu. W nocy na schrodu, a potom schrodu obszyn, przyjo ewentualnie deszcz.

0: Walking Down Manish Roads, Tojo, titelový song zad serske udrogovarjeve texte su. Cašli ga naukno žiadno rec, neto se ga studirovaš knjigve, abo hejžiš na kurs, važne je se teke s drugimi rozkranjaš. A kak je to bylo jasela, ak ste se dva starše serske muske gano zmakavej, kaž ste zahopivej, se dopominaš na mode case a na reje, na terjedne žoča, na borske živo, nie bylo toga ulicovanja dost šmarja Likorska Winklerova, jo to doživiva, a kak je to jo, kaž zmakajo tej dva starše muskej a se možno tej ulicu vaš na Sjaske.
1: No to je redne. To zelten namakajoš, až starše ľuže gromady přijde a mogu srske pedaš. Unuj se vec, ni nic jan, ako možno išče srske. Rozmiju ga mogu moda išče pičku nieco, ale pedaš namogu teke.
2: Vej se nie znajo tej z mladých let, ale vej znajo tej šikne druge ľuže a šikne dvere a šikne se.
3: No jo, te starše go odujem, a mini, ale tak barno te už goni, tak ešte saske umiju, ale vec tak pejedaš ňamgu, a mogim lode ga nikše pejedaš, ale umiju všetko ešte, jo.
2: Ale vej matej viele se ulicovaš, vej znajo tej šikne ľuže, šikne jo. Si, šikne dvere.
3: No jo. Venio přes tu LPG a přišel taky žuži okolo a já přes tu klucekáňu ve aktivou kombináča a pezin ve samským bytrybu, když jsem přišel taky žuži okolo a jsem musel pente bagr a te loupy všechno přetváříš a ta auta parížaš. Jo, a taky na těch bouštelách jsem jim daleko přišel okolo.
2: A vy znajoš o tyke šikne ľuže a šikne si vy, až čo tyke viele byli duci, ak čo živali?
1: Jo, ja znajom bavim ten celu boku, vetnu si až do mesta, na garach, do Verbena, do Dešna, to šmogruje pičku Vedberku, což u tak, že Praus, Majivarka, Debska. No jo, turnuje, drenuje, tyke ište bej neznajom. No jo, a pen což ište tak, turi tak neznajom. Tam nesom tak přišel, ale rade víze, mesto, Barbuk, no jo, Krožišť.
2: Jo, ale z obej z tej burskej cas živenia, z tej se ulicovej ved Kokošo, no. Ale tyke ved tých kjarcmo.
1: No jo, Kokoši, nasled, ja, to je daje tyke veli rasu ved Kokoši. No jo, to...
2: Jo, a ve zbežu, a ve...
1: Zbeža, no jo, krova.
2: Jo, a ve gumne.
1: Svinia, gune, kenia. Kenia som také dvojkom ju, bejných let, už je 20 let.
2: To kajo byl hynakši cas, drugi cas, ak ste byli młody, a ste mieli burske, nic?
1: No jo, kaj sme byli młody, pen sme museli še veliký vrčav živaš, tam sme byli richtig burja, ale nunca sme burske živašere. Tak živame my ga sobu, ale ne trebame my vecin krňom to živo nakazane, co štejme živaš.
2: Jo, ale jadna vesebna tima jo zavaju veľgin zajmena te trekarje. Alfred.
3: Wenn ja ja dicke wer jogo schwinu den banat jetzt ist mit tekarami a dicke te type schickno znajo przesto gelo jo.
2: A kake wy macho, kake trekarie, aber kake scho jeździli.
1: No, zachopil som s trekarom Ježiš, tencens akte LPG, ben Fischer, ben bu aktivist, ben bu pionier, ben bu RS30, ben ja Fischer den Famulus, ben ja Fischer den ve Čechen ten Cetor.
3: Cetor, jo,
1: Mjazen. A ten Utus, také ve rumenský.
3: 650.
1: Utus, jo, a ten, no jo, ten tu přišel už ten Ceti.
3: Ceti,
1: jo. A no jo, ten celý Ceti 300, ten ten nachher, ten 323, jo. No jo, ten ještě ten veliký, ten rusojský, ten K700, a ten... Der T-150.
2: Willst du der Usna, ja, Alfred, ne?
3: Ja, ja, se živu, ja, schickne Trecker, ja, znaio, ja. A sogar der Wilitzke, Lusajski, ja, mein Schischko, ja, teke, taki Wilitzke, Lusajski, ma, ten, bo, je, teke, pschisch, dopojaweze, na tu, Ausstellungu.
2: Alfred, sa živinja se Streckerami se teke doma zabiera, ten jam, ob je Strecker, ja, žive bis, ne?
3: Ja, ja, so, mit 26 let, den prene Trecker, se, stwei, gomadu, ten ische, jinsa, sim jedu. Jo.
2: A kněz Natke, pen mežu šo raz k němu pšiš, až máš problémy s vaším trekarjom.
1: No jo, já jsem předku, 4 leta jsem mě do přepere Ryžíš. Ten ga nun ženio, tam žojši mi pšela boaš. Tam ne trebam vjecnu ženu pomoć temu.
2: Jo, to redne zavajuš se tak ulicovaš.
3: Jo, ja se živuju až ven ešte tak daje saske mežo, ešte lipi ako ja.
2: Vidíš, jo.
3: Ja zabenu, ty kebe ne vylejuš.
1: Jo, to zabenie toga je onom često, a smo rodujeme staré. My sme ga nejsme vjecnu tam moče.
2: No jo, ale šikovanej obej gulca.
0: Alfred Kerzmarik sprejavo za jo ogledal nadver Bernharda Natke ve Novej Sy, stej se dopominal ve namoda leta, na živo a na trekar je obej se gastem cas živinja zabirajotej.

0: Zahner Jacka, Mödra Schorzer, ist Tim Mottam, Schöpfschasseher, Spechowainske, Tovaristvo, Sasserski Musee, Wechoschebusso, Nassoy, Lietne, Dwerowe, Svejin, Ten Piet, Weltpodnja, Jovo, Sersku, Drastvo, a ten Dokratne Programm, ten Znajob, Schätzetaka, Tovaristva, Toja Martina Norbergova, nennt ob sie Telefonie, Dobre Jean.
1: Ja, Vitae, Gregor.
0: Zahner am Mödra, Jotta nennt er ten Dresscode, sa ten Svejin, ja?
1: Ja, nekak tak. Ne, to je jen luštni titel, ako sme se umyslili, ako sme ten program přigotovali, sme se myslili, gaž píšeme tak modro šišť a pon muzikalijský přínos. To ne klince, mega co me teke vabíš. A ten dvorový svežin, ako svežíme kúžde leto v muzeju, má napšaudu nieco viegen vosebnego. Máme jeden přednosk, a to je napšaudu Modrošiš, a za to sme přepšasili Daniela Hefnera, ako je nentove Dolni Vúžice, ten experta za Modrošiš. A v svojom přednosku on krotko rozkladuje stavizne, a potom také predstavuje šake mustre, ako sú v rozdielných drastvinných regiónach, also šorce a tak dále, žož vyžíme ten Modrošiš. A te, ako se pičku s tým zabierajú, vieže také, až jo Modrošiš, nento juž UNESCO kultúrne derbstvo.
0: Všau je, jo.
1: Jo, a to vedľa je to nieco viegen riedného. A ten Daniel je také technický a s digitálnymi metódami, ako napríklad 3D-šišť, môže jen žinca také ten Modrošiš ve jaden a dvažastem sto liešu užívaš. A to von šikno ulicu je a na to se viegen jaselíme.
0: Ja, to je ten mödre Pöschel, a ten zahne Pöschel, so to je.
1: Ja, to je popšom jeden mode muž, ako se pominio Čornak, on je z Gernie Vúžice, von sam sebe pominio Jacke Schwarz, a von spiva, wegenredne spive, poetiske, melancholiske, venimske a serske rece, nic jana gorna serske, von moža teke dolna serske, jo, ja co ešte raz šik nach přepšoseš, to bužo zajemne a snaž co me teke groniš až miaze přednos koma, abo tak okovo, co me teke kafe píš, my zmiame domacne tykajens a zastupio darmo. Spirovenske tovaristvo by se jaselivo přes małe poštivanky, ale kužde možo příš a teke tam s nami kafe píš. A gaš jo cas. Co my také ešte zgromadne spívaš, ale to môžeme pon rozsúžiť. Also, jaké gama gitaru sobu a pon môžeme šikne také spívaš.
0: Super. Jaká sa živujem, da jo popšom tak veľa gošpohyš do muzea, do Serskego v Mestče, Ustajence, Serske Blido, Rone Bo, a kľeraz jeden koncert z umiocovku Valbogu Valčic, s tým na Tužin, pon búža v Juliu zase ten Drastine Mark, ale ten dverové svežin, abo dverové vedpodnia, to je zase druhý Format, ne? Co je popšom ten cíl toho?
1: To je drugi format, naja, sledne leto je bolo čiže ešte let muzeje a tam sme väčšie zaredovanie cenili a potom sme přemyslovali, co my ten format vospietovaš, ale jo, to co my dokoláš, to je potom vodpodňo, sme vence napšaudu na dveri lúže, kde je to výžiš také ako smakanýščo. Muzeje, kde jedno smakanýščo šiknoch lúži byš, ako sa zajmujú za, no, za serbstvo alebo kšie zgromadnosť. A sme si myslili, jo, jano, kafe píše, to je pan primitívne alebo jednorie. Yeah. My musíme také kultúru pobytovať, my sme muzeje, my sme jedna kultúrna sárska institúcia. A pon sme sa rozsúžili ten formát vostanio, ale také to tovarišnostne, also spívanie napríklad, alebo kafe píše, alebo rozgrono, dobre rozgrono, to je s tým zviezané bež.
0: To groni předsedáka tovaristva za spichovanie Serského muzea v Chošebusu Madlina Norbergova a ja co ešte pšudáš, ten pietk búža tošten dverové svežin. Vedpodňa ved siga Čech?
1: Ja, siga Čech a šikne sú viegin učovne prepšasane.
0: Učapne žik, Bože mi.
1: Bože mi.
0: A to jo, ta Zahna Jacka, Jacke Schwarz.

0: Zatkula.
1: Našto da heva.
2: Skončne zaso punžela a to rika vezo časa Zatkulu.
3: Dženca zaberame so v vusovaniu s temu modžina v NDR-skim času. A za to sme so s všelakomi ľudimi rozmojeli, kociš su NDR-ski čas jako modostni sobu doživili.
2: A nimo to máme za druhú hodinu zaso aktuálky a novostky spriotované.
3: A tute novostky sú voprodžo aktuálne, dokáž ďovo váš najľubší event Beach Tura Rádie Zatkule.
2: Hej, tu už vás tače při rádiu so nevyšte ničo skomžili a netko sme čipni, kotru fučbu má Helena Dženca za nás přijotovanú.
4: Vítajte k nám do studia Zatkule Dženca Večo na dniu Džišča. To ríka veľa zboža šim, dokešla sme hište šim odi. V příchodní hodine môžete sa na celé šalaku hučbu veselič. Miestrujem na spiu Čvojkojo smy od Janka Hanka. Oni tlamiachu před nekotrými dniemi hakle vulkotne vústup v budešine.

Představ si, že živé paradízu na zemi, štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá, fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, tu se pone ľubosť, tvoj vop svieče pak všim vůzamkne.

0: Hilži, što si myslíš? Kelko vjesko bu za NDR-ski čas a dotor v delni a srečni Vužice v odpakovanje, co bychu brunicu zdobili?
1: Marta, to ja vopravdu docela žanu predstavu nemám. Prajmi.
0: Hej, to by přes 80 psov a přidatně buchu jíše ciceči z džila zničené.
1: Hej, za NDR-ski čas bu industrija vokolo brunice stajne větša, a so bychu mohli přeco viace brunice zdobyvač, do bychu tež přeco viace pfoninu odpakovač. So bychu tute pfoninu domizni člověku by industrii šojedno. Tak bu přes 100 psov pak dosponě pak z džela skoncované. A tam bydla co ľudžo z vůlko z džela tež sábia přesedlení.
0: Nimo toho pak trebachu za vúdobyče brunice tež dživačerio a za to přičane viele nimskorečných do Vúžice a delno serbčina v všednym dňu so džen a dále zuby.
1: Cirkone dživyše viac a 16,000 vyšší ľudí svoju domiznu vopuščič.
0: Delna Vúžica je po takým vosebie pod industrializáciu a hospodárstvom NDR čerpiova a ze širami toho dobia delno Serbia dženca išče vojovač.

0: A nitko pšinžemy k najznačišim motorskim v NDR firmie Simson.
1: V NDR znata Staso Simson wonje przez modele AWO ab AWO, SRN a Vastečku. Model SRN jeździše samo ze spěšnosťu hač do 540 km za hodinu.
0: A požišo v liče 1964 započaso produkcia znatych mopedu Vastečka KR1 50. Tuto model Staso z najznačišim v CV NDR.
1: Na to sledovace model Vastečka KR Booster běše jeden z mnohých mopedů nové Vogelserie. A doc by samo 60 km za hodinu. Další mopedy tuto je série běše modele Špac a Štor.
0: A vyše Štor samo Piskočík ježiše v tutých času na mopedě od Simson přes krajinu v televizorie.
1: Po tutych modelach sledovaše vosebie znaty model S Booster. Tuto nie tedy, kajž dženca bola modosnych jara vo plubovanu.
0: Tedy smidžeše tuto model samo bez značky ježič. Vo plito so dobjav jenož 8,5 DDR marku abo rivnou vo plito za zaušenje pačič.
1: Ale tež, když dženca ze značku ježič dobiš, sú motorské od Simsona po cvi nimske, ale vosibie tule ve vukodže jara vopľubované.
0: To záleží, když na tým, že sú všetké mopedy ve vopkadže na 50 km na hodinu vopmezované, jenož mopedy od Simsona donesú.

0: Lečo je čopvoje svunco teštru des večji. A my máme k tomu najprede za vás nekotre vice, kýž sú snáno zajmav za vás.
1: Što so zajmuje za Astrocentrum Vúžica, kýž bychu vedomastnicu rade ve Vúžice mili, abo tež k tomu slúšať so Einsteinovo teleskop, tu má šansu jedna do junia s vedomastnikami direktne při takej džirie, kýž tu všude toča rečeť.
0: To bude tam mies Sernianami a Nuoslicami, tam mienice rune džiru toča. Kak tam što Mirja, to tam rozkvadu. Kulče je vítane, ne treba če so přizivič.
1: A na samstnom dňu, štvrtk večer potom, Votorenska raz vytvojich mištostvo v Kopancu. To raje Mexiko přečivo Južnej Africe.
0: Nemska raje potom nedželu přečivo Curacao. To je mała kupa v Karibice. Božišo potom hiše přečivo Elfenbeinküste a Ekvador. Ale to je Božišo.
1: Woboje si nedom do kalendra zapisać, to môže zajímavé byť.

0: Jenacic da sedmeho startujeme zaso cidnjowski hudźbny festival Meta Solis.
1: Na festivalu při mimočan skale wočakuje was najšelagoryše hudźbny smiry, od techno hač do rapa je za kóžel nešto pódla. Mimo to poski časo přeco wopravdźe jara legendarna jitř, sobotu wočmeja so dźěłoničky a dalše poskytki. A zasadnje wočakuje was wotorjena atmosféra a dobra nalada.
0: Lidzach cedža zarjadwario festivala nimo dootež regionalnym serbskim modžinskim klubam možnost skičič festival sobu vuodoč, a to v formie svojského stana.
1: Když máte vypodekým cool ideju, kak byste mohli jako klub festival sobu vuodoč, hač přes sobotnější poskyt, kbavký program abo snadno kickovo vyžovanie, můžete so přes Insta DM pola Meta Solis festivala z vaši ideju abo konceptom poa.
0: Dżesato šisto je za to deadline. Za zvoprawdźenje waše idee staje vam festival 400 euro budżeta k dispozicii, a za sobu skutkowacych vašeho kluba dała potom darmotny zastup.
1: Štužce festival sobu vuodoč, ale nima ideju, kak mu to z młodzieńskim klubom činić, môže so tež rado za awareness team přizivić. Za tutun pytaja mienujcich jeszcze ludzi.
0: Když máte po takým hižo názornění ve funkcii jako awareness team, abo dobrou ideju, jak můli festival jako klub sobu vůdovat, přizvíče so rádi pola zariaduáriu na Instagramě, account namakáče pod jménom meta.solis.dyp.